0: Tisícky rôznych nahrávok a množstvo verejných koncertov, dokonca aj s veľkými zahraničnými hviezdami. Hovoríme o Gustavovi Bromovi. Narodil sa v máji 1921, presne pred 105 rokmi a zomrel v septembri 1995 v Brne. Rodák z Veľkých Levár bol dobrý muzikant, no hlavne výborný manažér. Vedel spájať zanietených hudobníkov rôznych generácií, ktorí účinkovali pod hlavičkou orchester Gustava Broma. Často účinkoval aj na bratislavských jazzových dňoch či bratislavskej líre. Na významnú osobnosť našej hudobnej kultúry si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom a najprv ukážka z archívu.
1: Som záhorák, narodil som sa ve Veľkých Levároch a v detských letech som sa začal učiť na housle. Potom, když sme v polovine 30. let byli fascinováni zvukovým filmem a swingem, ktorý vládol svietem, tak sme si založili malou studentskou kapelu na Reálce v Brne. No a samozrejme, tam som sa učil hrať taky na saxofon a klarinet. No a tak to vlastne všechno začalo. V roce 1940, když byly zavřené vysoké školy a my sme nemohli pokračovať ve studiu, no tak som prišiel na ten nápad, že z tých studentov, kteří sme tady hrávali, jsem sestavil takový malý první soubor, profesionální. Byl jsem po vojně v rozhlase v Bratislavě. Velice rád na tu dobu vzpomínám. Pak jsem odjel do Švýcarska, pak jsem se ještě nakrátko vrátil do Bratislavy, no ale pak mě zase cesta vedla dál. To víte, to už nese tenhle ten profesionální život, že musíte mít změny a změny.
2: Najprv hrala jeho kapela najmä dobovou tanečnou hudbu. Neskôr sa venoval aj typicky jazzovej hudbe.
1: Pochopitelně potom, když byla obroda jazzu, poněvadž swing se kdysi začal v 30. letech nebo koncem 30. let ztrácet jazz v té záplavě moderní taneční hudby, ovlivněné swingovou hudbou. Tak ve 40. roce bylo takové údobí, kdy začala vlastně renesance jazzu. Nastoupil bebop, cool a tak dále, jak ty směry šly. Samozřejmě my, kteří jsme se věnovali této muzice, jsme to pořád sledovali. No a já jsem měl takový názor vždycky, když chce někdo hrát dobře jazz, tak se musí zeprat se vším, co nového vždycky je. Tak jsme vlastně vyzkoušeli všecky ty styly, jak postupně ta éra se vyvíjela.
3: Dobrý den, majore Gagarin. Tak sme se tedy už dočkali.
2: Toto je pamätná pesnička, ktorá popularizovala Gustava Broma nielen ako kapelníka. Občas si niečo so svojím orchestrom aj zaspieval, ale mnohé turné pripravil so slávnymi svetovými hudobníkmi.
1: Velice zůstávají v paměti všech naše koncerty a turné po republice, ktoré sme dělali s Jerry Scottou, Fred Frobergem v polovině 50. let. Pak to přišli vynikající jazzoví zpěváci ako Mark Murphy z těch pop zpěváků, třeba Vico Toriani.
2: A čo odpovedal Gustav Brom na otázku, aká je generačná komunikácia medzi muzikantmi v jeho orchestri?
1: No tak generační problém, ten už sme řešili v kapele, samozrejme. My sme dneska kapela 3 generací. Teď už môj syn patrí do tej střední generace. Teď byl největší problém tyto 3 generace skloubiť dohromady, ale musím to zaklepať na dřevo. Ja myslím, že sa mne to podařilo.
0: Takto veselo spomínal Gustav Brom na svoju hudobnícku éru. Krátko pred svojou smrťou odovzdal svoju dirigentskú paličku nástupcovi Vladovi Valovičovi. Gustav Brom Big Band, ako sa volá teleso po novom. Orchester nahral tisícky skladieb a teraz si ho pripomenieme aj hudobne práve v tejto pesničke.

0: tisícky rôznych nahrávok a množstvo verejných koncertov, dokonca aj s veľkými zahraničnými hviezdami. Hovoríme o Gustavovi Bromovi. Narodil sa v máji 1921, presne pred 105 rokmi a zomrel v septembri 1995 v Brne. Rodák z Veľkých Lebár bol dobrý muzikant, no hlavne výborný manažer. Polstoročie vedel spájať zanietených hudobníkov rôznych generácií, ktorí účinkovali pod hlavičkou orchester Gustava Broma. Často účinkoval aj na bratislavských jazzových dňoch či na bratislavskej líre. Na významnú osobnosť našej hudobnej kultúry si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom, ale najprv ukážka z archívu.
1: Som záhorák, narodil som sa ve Veľkých Levároch a v detských letech jsem se začal učit na housle. Potom, když jsme v polovině 30. let byli fascinováni zvukovým filmem a swingem, který vládl světem, tak jsme si založili malou studentskou kapelu na Reálce v Brně. No a samozřejmě tam jsem se učil hrát taky na saxofon a klarinet. No a tak to vlastně všechno začalo. V roce 1940, když byly zavřené vysoké školy a my jsme nemohli pokračovat ve studiu, no tak jsem přišel na ten nápad, že z těch studentů, kteří jsme tady hrávali, jsem sestavil takový malý první soubor profesionální. Byl jsem po vojně v rozhlase v Bratislavě. Velice rád na tu dobu vzpomínám. Pak jsem odjel do Švýcarska, pak jsem se ještě nakrátko vrátil do Bratislavy, no ale pak mě zase cesta vedla dál. To víte, to už nese tenhle ten profesionální život, že musíte mít změny a změny.
2: Najprv hrála jeho kapela najmä dobovou tanečnou hudbu. Neskôr sa venoval aj typicky jazzovej hudbe.
1: Pochopitelně potom, když byla obroda jazzu, poněvadž swing se kdysi začal v 30. letech nebo koncem 30. let ztrácet jazz v té záplavě moderní taneční hudby, ovlivněné swingovou hudbou. Tak ve 40. roce bylo takové údobí, kdy začala vlastně renesance jazzu. Nastoupil bebop, cool a tak dále, jak ty směry šly. Samozřejmě my, kteří jsme se věnovali této muzice, jsme to pořád sledovali. No a já jsem měl takový názor vždycky, když chce někdo hrát dobře jazz, tak se musí prát se vším, co nového vždycky je, tak jsme vlastně vyzkoušeli všecky ty styly, jak postupně ta éra se vyvíjela.
3: Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali.
2: Toto je pamätná pesnička, ktorá popularizovala Gustava Broma nielen ako kapelníka. Občas si niečo so svojím orchestrom aj zaspieval, ale mnohé turné pripravil so slávnymi svetovými hudobníkmi.
1: Velice zůstávají v paměti všech naše koncerty a turné po republice, ktoré sme dělali s Jerry Scottou, Fred Frobergem v polovině 50. let. Pak to přišli vynikající jazzoví zpěváci ako Mark Murphy z těch pop zpěváků, třeba Vico Toriani.
2: A čo odpovedal Gustav Brom na otázku, aká je generačná komunikácia medzi muzikantmi v jeho orchestri?
1: No tak generační problém, ten už sme řešili v kapele, samozrejme. My sme dneska kapela 3 generací. Teď už môj syn patrí do tej střední generace. Teď byl největší problém tyto 3 generace skloubit dohromady, ale musím to zaklepat na dřevo. Ja myslím, že sa mne to podařilo.
0: Takto veselo spomínal Gustav Brom na svoju hudobnícku éru. Krátko pred svojou smrťou odovzdal svoju dirigentskú paličku nástupcovi Vladovi Valovičovi. Gustav Brom Big Band, ako sa volá teleso po novom orchester, nahral tisícky skladieb s našimi spevákmi aj platne pre rozhlasové vysielanie. No a v tejto chvíli si možno spoločne s nami zaspomínate na speváčku Helenu Blehár.

0: Výstava Otovi Čechy včera a dnes prezentuje v Českom centre Bratislava dobové obrazy Čiech datované rokmi 1883 až 1908. Výtvarné diela z vedeckej knižnice v Olomouci sú doplnené fotografiami súčasného stavu zobrazených miest. Výstava vznikla v súvislosti s vydaním obrazovo-slovnej publikácie Otovi Čechy včera a dnes obraz Země v letech 1883 až 1908, ktorá nadväzuje na historické vydávanie cestopisu spred vyše 100 rokov. Príspevok pripravila Ivica Rutkajová.
1: Dobrý den, jmenuji se Petra Kubičková, pracuji jako historik ve vědecké knihovně v Olomouci a jsem kurátorkou výstavy Otovi Čechy obraz Země v letech 1883 až 1908 a spoluautorkou stejnojmenné publikace.
2: Teda odpověď na otázku, kdo je tento muž, kterého jméno vidíme na pozvánce na tuto výstavu.
1: Jan Otto patří, řekla bych, nejvýznamnějším nakladatelům a knihkupcům druhé poloviny 19. století českým nakladatelům, který během své 45-leté kariéry vydal více než 5000 knižních publikací. Byl to nakladatel převážně český. Když se vrátím přímo k cyklu Čechy společnou prací spisovatelů a umělců českých, tak jeho záměrem původním bylo, že tu českou verzi nechá přeložit i do němčiny a vytvoří tak, myslím si, že bych mohla i citovat, most mezi národy. To nebylo vůbec nacionalisticky zaměřen, ale oslava Čech je samozřejmě oslavou i českého jazyka, české kultury a české literatury. Takže prvotně to dílo vyšlo v češtině. Na to německé vydání už nedošlo stejně jako na vydání cyklu o Moravě a moravských pamětihodnostech.
2: Spolupracoval s významnými výtvarníkmi a spisovateľmi, urobil taký tým, který se venoval české krajině a její historii.
1: Existují k tomu i archivní dokumenty. Prvotní nápad rozvíjel, jak se měnili ti lidé v tom týmu, kteří tam potom nakonec skutečně byli a kteří z toho z nějakých důvodů vycouvali. Existují doklady finančního charakteru, které dokládají to, jak byli ti spisovatelé placeni, jak měli placeny třeba i služební cesty, řekli bychom v dnešním slova smyslu. A opravdu se na tom podělala celá řada dnes velice známých jmen, ale i veliká řada těch místních regionálních badatelů, historiků, vlastivědných pracovníků, učitelů, kteří o tom svém kraji věděli hodně a nebyli přitom tak slavní.
2: Tento projekt môžeme zhrnúť jednoduchým a jasným názvom Otovi Čechy. Ako rezonuje táto historická kolekcia so súčasnosťou?
3: Emil Fedoš, vydavatelství Český Krumlov. Velice rádi jsme přijali výzvu být součástí této krásné výstavy Otovi obrazy včera a dnes. A my tady naplňujeme tu roli toho dnes, protože přemostujeme tu dobu, kdy žil pan Ota s tím, co jak dnes vypadá. To znamená, bavíme se tady o krajinných obrazech České republiky a my jako vydavatelství, které disponuje fotobankou všech krásných míst po celé zemi, ať už to jsou hrady, zámky, historická jádra měst, tak jsme tuto výzvu rádi přijali, aby si každý návštěvník výstavy mohl udělat vlastní obrázek toho, jak ta krajina vypadala na přelomu 19. a 20. století a jak vypadá vlastně v současné době.
0: Ak ju chcete vidieť, tak táto výstava Otovi Čechy včera a dnes trvá v Českom centre Bratislava do 3. júna 2026.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

váži, blesky se snaží, nejhůř to odskakuje činnost mozková. Hromadě suti mizí uši baroko, jen bílá vajka ještě visí vysoko. Některé symboly v přilehlém okolí jsou v týhle situaci jak pěst na voko. My ovšem ležíme u ploučnice, podobní postavám z učebnice, veselý oči, červený líce,

víme, že zítřek už zas bude pohoda. Dej Bože, ať nám zbude aspoň hospoda. Rány se zacely, zdraví se zocely, sovětský svaz nám jistě kapky dá.

Milí poslucháči, to bola relácia Túto hudbu mám rád s Evou Sepešiovou z roku 2012. Pani Eva Sepešiová oslávila včera, 16. mája, 80. narodeniny. Srdečne blahoželáme, Evka.